same dialysis. Republiky strojný, rdeči byli vzámený. Jsem sám krydem dal vysí. Poznám pritekovsko se šíka, u Titu vidím le malíka. Najbu kýpec ali slíka, mi pogleda ne zamíka. Ni bilo me na pogrebu,